Hit Radio 90. We're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Spraky.
1: komfort@group.cz.

0: Volí.
1: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.

0: Za 5 minut 7 vstáváte, nebo už jedete do práce. S Hitrádiem 90, Lizou Stansfield a Vláďou Řepkou. Přejeme vám dobré ráno. A beru si s sebou Elišku, která nám řekne, jak se jede.
1: Doprava.
2: V Praze v Davidském tunelu ve směru do Troji se srazila 2 osobní auta. Po nehodě blokují pravý pruh, začíná se tu tvořit kolona, připravte se na zdržení. Na průtahu Pelhřimová v Nádražní ulici na křižovatce s Křemešnickou se srazilo osobní auto a motorka. I tady čekejte možné problémy. A pokud máte v plánu jet po dálnici D1 z Prahy do Brna, počítejte s kolonou kamionů stojících v pravém jízdním pruhu. Ta začíná okolo 180. kilometru a následně poskakuje až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Kývalka a dálnicí D2.
0: A pozor, na dálnici D11 na 61. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchané vozidlo v pravém pruhu.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Baumax slaví 10. narozeniny!
7: 10 let

0: V Příbrami.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.

0: počasí.
1: Skoro všude v Česku se dneska citelně ochladí. Čekejme mraky, někde slabší přehánky a teploty do 21 stupňů na horách, tam už to možná bude chtít péřovku, bude kolem 13.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Na Hit Radio 90 je s vámi v 7 hodin Vláďa Řepka a nechci strašit hned po ránu, ale v tuhle chvíli už se za létem můžeme asi jen ohlédnout. Ale stalo za to, ne? A hrajem Backstreet Boys nebo Mr. President Up and Way. Krásné ráno.

0: Následující vstup mohl vypadat třeba takhle nějak. Krásné ráno, Zitrádiem 90. V 7.12 dohrála kapela Build Your Own Boat. Jo, tenhle název, na kterém bychom si my moderátoři vylámali jazyky, byl původní nápad kytaristy Briana Maye. A opravdu, v začátcích Queenů navrhoval, aby se kapela jmenovala Postav si vlastní loď. Naštěstí Freddy chtěl něco trošku víc poš a tak vznikly Queeni. A ty za chvilku střídají R.E.M. nebo George Michael na Hitrádiu 90. Krásné ráno.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hoyer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek. Investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
5: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschwitz našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Faktury, faktury, faktury.
11: Trápí vás factoring?
10: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
11: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
10: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
11: Acema pokryje jakékoliv financování.
10: No tak to beru.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Pamatujete si?
13: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
14: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
13: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
14: 12. září, Johan V. Třebíblice.
13: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Už vás nebaví mačkat se v letadle? Něco bych pro vás měl? Pojďte blíž. Prodává se Airbus, se kterým létala bývalá německá kancléřka Angela Merkelová. Letadlo má luxusní zónu a dokonce i sprchu. Nalítáno něco kolem 13 000 km a vybavený je i protiraketovým obranným systémem. Když tak mi pište do soukromých zpráv, na ceně se nějak dohodnem. Ale pod 250 milionů korun nepůjdu. V 7:30 střídá George Michaela. Spice Girls střídají. Vládě Řepka vám přeje dobré ráno s Hit Rádiem 90.
1: Hit Rádio 90.

0: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

Ve 7:45 hrajeme na Hitrádiu 90 Jennifer Page a Crush. A teď otočíme kytary pořádně doprava. V těchto dnech si totiž připomínáme slavné ceny MTV z roku 92, kde se do sebe v zákulisí pustila Nirvana s Axlem Rosem. Dave Grohl tehdy po vystoupení dokonce křičel do mikrofonu: kde je Axl? No my to víme. Tady je, teď u nás, na Hitrádiu 90. Dobré ráno přeje Vládě Řepka.

0: 6 minut před 8. Pretenders na Hit Radio 90. Dobré ráno, vám se je Vláďa Řepka. Systém bakaláři, se kterým komunikuje škola a rodiče, byl napaden. Máme se bát? Za chvilku si řekneme víc. Teď, jak to vypadá na silnicích?
1: Doprava.
0: Dobré ráno, Kristýno.
2: Dopravní nehoda se řeší na 48. kilometru dálnice D5 na Plzeň. Okolo projedete se zvýšenou pozorností, zatím ve zdržení. Nehoda je i na dálnici D46, bouralo se na 38. kilometru směrem z Vyškova na Olomouc. Kolona se netvoří, buďte ale opatrní. Nesouvislou kolonu kamionů pak potkáte na D1 před Brnem ve směru od Prahy. Doprava vázne mezi 171. a 196. kilometrem, tedy zhruba až po dálnici D2. A zdržení hlásí i Pražský okruh, ten brzdí vlivem hustého provozu mezi Modleticemi a exitem Ořech. Na okruhu navíc může docházet i k blokovému odbavování v tunelech.
0: A pozor, v Praze v ulici Na Hůrce leží na vozovce sražená srna, tak dejte velký pozor.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
7: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
12: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
13: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
14: Herman. Jistota na celý život.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Policie vyzvala uživatele informačního systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci školy s žáky a rodiči, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Neznámému pachateli se podařilo prolomit účet studenta. Jeho jménem pak poslal do jedné školy výhružnou zprávu. Případ řeší policie. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Poslance čekají i pravidelné interpelace na členy vlády. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Firma s ním přišla 7 let po jihokorejském konkurentovi Samsung. Přístroj má ve složeném stavu velikost cestovního pasu. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila skoro 17 stupňů Celsia a byla o téměř 1 stupeň nad průměrem. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. No a tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová, Elis Mertensová ve dvou setech.
2: David z Newsroomu, děkujeme ti.
0: Počasí.
2: Skoro všude se dneska v Česku citelně ochladí, čekejme mraky, někde slabší přehánky a teploty do 21 stupňů, na horách pak kolem 13.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Jak se to říká, sportem ku zdraví? Tak jenom pozor, ať nám zábava nepřeroste do závislosti. Tělo potřebuje taky odpočívat. Já se jmenuji Vláďa Řepka, provázím vás ránem na Hit Radio 90, minutu po 7. Tělo potřebuje taky odpočívat. Já se jmenuji Vláďa Řepka, provázím vás ránem na Hit Radio 90, minutu po 7. Dávám nohy na stůl, v autech nedoporučuju.

0: Tak zrovna ve filmu Mamma Mia loučící scény na letišti nejsou, jak je známe z amerických seriálů třeba z Přátel. Ve Spojených státech po 11. září rozlučky v gateu u letadla taky zakázali, ale po 25 letech se na některých letištích spouští program pro vybraný lidi, kterým umožní přístup odletovým a příletovým branám i bez letenky. Takže čekejme spoustu uplakaných storíček, pusinky, mávání, letadlo odlétá, ale proč ne? Po 18 v 8.13 hraju Pulp Disco 2000 za chvilku na Hit Radio 90.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
12: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
13: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, bards.cz.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
16: Hit Radio 90. 90 non-stop.

půl deváté na Hitradiu 90. Michael Jackson. Vzpomínáte na rok 96, kdy tu Michael byl? A je mezi vámi někdo z těch 120 tisíc lidí, co byli na Letný před 30 lety? Jestli ano, vemte telefon do ruky, otevřete Facebook, Hitradio 90, tak tam jsme. A šup tam s vaší vzpomínkou. Třeba Radim píše, jak po koncertě ve škole trénoval moonwalk a byl díky Michaelovým kreacím za největšího frajera. Už dneska vybereme jednoho z těch, co poslali zážitek, a odměníme ho. Dostat můžete nové digitální DAP rádio, kde nás můžete ladit v dokonalý kvalitě. Michaela střídá už další hvězda, my stejně tak krásně hrajeme. Phil Collins, You'll Be In My Heart. Krásné ráno s Hitradiem 90.

0: Ilona Čáková a Lucie Bílá na Hit Radio 90 v 8.38. Láska je láska. Lucie, ta právě finišuje poslední přípravy k uvedení nového muzikálu Obyčejná holka, kde hraje bez alternace. To znamená, kdykoliv na muzikál půjdete, tak tam bude hrát Lucie Bílá. A o co jde? Lucka naskočila na vlnu těch muzikálů, které slaví úspěch, to znamená, vyberete největší hity, v tomhle případě její, a spojíte je příběhem. Premiéra bude 17. září. A za chvilku na Hit Radio 90 třeba B52s nebo Cher.
1: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Já nechci strašit, ale vždycky, když slyším Mariah Carey, tak nevím proč, vždycky si nějak vzpomenu na Vánoce. Tak ty budou za 105 dní. Teď je tu Eliška, 8.55, a řekne nám, jak to vypadá na silnicích.
1: Doprava.
2: Nesouvislou kolonu kamionů evidujeme na D1 před Brnem ve směru od Prahy. Doprava vázne mezi 163. a 196. kilometrem. Na D1 zůstaneme, provoz mezi 56. a 53. kilometrem ve směru z Brna na Prahu komplikují práce údržby. Zavřený je pravý jízdní pruh, naberete zatím asi 15 minut. Trpělivostí se obrníte i na příjezdu do Prahy po plzeňské D5. Dálnice se dusí kvůli silnému provozu od 8. kilometru a ztratíte asi 20 minut. A další zdržení čekejte, pokud pokračujete na Pražský okruh směr Modletice. K exitu Ořech naberete dalších 20 minut a okruh poskakuje taky v opačném směru na Ruzeň. Asi 15 minut budete popojíždět mezi 10. a 19. kilometrem.
0: A přidávám dvakrát Prahu, Českomoravská ulice u křižovatky se Sokolovskou bourala dvě osobní auta a Střelničná ulice za stanicí metra Ládví směrem do Kobylis se srazila dvě osobní auta.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř,
5: topenář,
4: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
10: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
9: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
10: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Už víš, co máš s tím ramenem?
18: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
17: Takže musíš zase někam jinam?
18: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
17: To bych taky potřeboval.
18: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
19: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Skoro všude se dneska v Česku citelně ochladí. Čekejme mraky, někde i slabší přehánky a teploty do 21 stupňů, na horách pak kolem 13.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: My jsme Hit Radio 90, je přesně 9, s vámi je Vláďa Řepka. A od včera víme, že duo nemusí být jenom ta chytrá sova, co nás učí cizí řeči na Duolingu, ale je to i nový telefon, který v nejsilnější paměti koupíme za 90 tisíc. Tak to raději hrajeme 90. Paula McCartneyho.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Klučina a Toukonor na Hit Radio 90 v 9.11. A velikou radost nám dělají letos naše tenistky. Aktuálně na US Open Kateřina Siňaková. Je skvělá. Postoupila do finále 4 a o titul si zahrají s Taylor Tancendovou už zítra. Tak budem držet palce. A taky hrát dál, za chvilku. Třeba Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany na Hit Radio 90.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Když do tří počítáte und do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
13: Yeso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Nuda v Brně? Ne, ne, to je jen v nadsázce opravdu název filmu. Jinak se tam rozhodně nenudí. Co říkáte, Brňané? Občas to tam u vás vypadá, jak ve filmech Zdeňka Trošky. Akorát babovřesky vyměnili za existující žabovřesky. Včera se tam do sebe pustili matky mladého páru, budoucí tchýně a důvod prachy. Takže lítali nadávky, pivní půl litry a dokonce někdo proletěl i oknem. Opravdu ten Zdeněk Troška netočí v Brně pokračování svých komedií z 90. No to by bylo něco. Teď Masterboy, Land of Dreaming Night, Rádio 90.

0: 9.36, Olive na Hitrádiu 90. Já tady mám otevřený náš Facebook, kde píšeme, že před 30 lety Michael Jackson ovládl pražskou Letnou a vy nám pod to píšete svoje zážitky, které máte z koncertu. No pište dál a pište rychle, protože dneska uzavíráme soutěž o dabový rádio, tak já bych to raději neodkládal. Já se jmenuji Vláďa Řepka, budu se těšit zítra v 7 a za chvilku Michal Klein.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova. Hitrádio 90.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Kráva, kráva, kapr, kapr.
9: Kapr, kapr, husa, husa.
10: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
11: Kruta, kruta, tchos!
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nejlepší devadesátky v českém éteru a tady od té chvíle s vámi už Michal Klein, tak vás zdravím, ahoj. No a hned na začátek užitečné info pro všechny, kdo jste momentálně za volantem, takže jdeme na silnice.
1: Doprava.
2: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Provoz na D1 mezi 62. a 55. kilometrem směrem z Brna na Prahu komplikují práce údržby. Zavřený je tu pravý jízdní pruh a naberete asi půl hodiny. Na D1 zůstaneme. Práce na silnici a porouchané auto v pravém jízdním pruhu komplikují dopravu v opačném směru dálnice, tedy na Brno. Asi 20 minut naberete mezi 46. a 50. kilometrem. Příjezd do Prahy pak brzdí kvůli hustému provozu na plzeňské D5 od 8. kilometru, poskakovat budete asi 20 minut a další zdržení čekejte, pokud pokračujete na Pražský okruh směrem na Modletice. K exitu Ořech naberete dalších 20 minut, okruh pak poskakuje taky v opačném směru na Ruzeň, asi 15 minut budete popojíždět mezi 10. a 19. kilometrem.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme ji na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
6: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
11: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
10: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
11: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
10: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
11: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
12: Vraňany nabízejí.
13: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska bez deště, s polojasnou nebo oblačnou oblohou, kde možná lehce sprchne, tak to bude na horách, ale tam se s tím tak trochu počítá. No a teploty od 16 do 21 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 23.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Energie měly na rozdávání a prý se koncert legendárních OMD v Praze před pár dny prostě vrchovatě povedl. Pokud jste byli u toho, tak snad jste si to taky užili. No a teď úplně pro vás, pro všechny, taková procházka po Mléčné dráze. Dnešní dopoledne strávíme společně, Michal Klein vám přeje fajn čtvrtek, ahoj.
0: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Zatímco vanastovky jsou teď aktuální u ledu i se svýma lžema, sexem a prachama, tak Lucie ta jede na plnej CRS. Teď minulý víkend hráli pánové coby support na koncertě Hollywood Vampires a to si zase máničky užili. A navíc Lucie čeká brzy jedna podobná lahůdka. Vystoupí totiž jako exkluzivní host na akci Rock in Symphony v pražském O2 Univerzu. Takže opět vlastně legenda mezi legendama. V symfonické úpravě tam mají zaznít hity od Metallica, AC/DC a nebo třeba Deep Purple. No a do toho všeho se zapojí právě i pánové z Lucie, a to už za měsíc a půl. No a už za chviličku u nás na 90, co tady tak koukám do playlistu, třeba písničky ze Slavné pomády. Jestli chcete.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
10: Devadesátky. Nejlepší.

Tenhle megamix ze slavné pomády frčel hlavně na začátku 90. i s těma koženejma kalhotama Olivie Newton-John. Jestli si vybavíte, má je tam na konci filmu. No a to jsem se teprve nedávno někde dočetl, že to byl vlastně originální kousek ještě z 50. let, který měl navíc rozbitej zip. A tak museli na scénu nastoupit švadleny a ty těsný kožený kalhoty k Olivii prostě doslova přišít, aby jí neupadly. Chudák radši pak ani celý den nic nepila, páč měla zakázaný gatě sundávat dolů, tak aby prostě nemusela na záchod. Za chviličku bude 10:30, s vámi Hit Radio 90 a teď pokračují Spin Doctors. Tady jsou Two Princes.

0: Celkem drsný dětství měla pravděpodobně zpěvačka Shania Twain. Teprve nedávno o svých traumatech poprvé promluvila a dokonce prozradila, že její otčím pravidelně mlátil, fackoval, dokonce vosahával, z čehož se potom tedy hodně dlouhou dobu vzpamatovávala. Teď je každopádně country hvězda zpátky v plné formě. Dokonce nafotila odvážné a takové moc hezké fotky pro kanadskou verzi časopisu Elle. A jen tak mezi náma, hodně jí to tam sekne. Ace of Base ti už vystřídají Shania Twain, a to za pár okamžiků. Tak si chvilku počkejte a vydržte na Hit Radio 90. Hezké dopoledne.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova s Hit Rádiem 90. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní CZ.
1: Devadesátky You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Další legenda tady u nás na 90. Billy Joel a jeho We Didn't Start the Fire. Vydal to, pravda, ještě na konci 80., ale hrálo se to hlavně v 90. Pokračujeme, a to už za chvilku, vlastně hnedka po aktuální dopravě.
1: Doprava.
2: Hezký čtvrtek přeje Eliška Votrubová. Bouralo se na dálnici D1 na 166,5 kilometru ve směru na Brno, se v levém pruhu srazilo osobní auto a dodávka. Počítejte s nárazovým zdržením. Na D1 zůstaneme. Provoz na dálnici mezi 62 a 55 kilometrem ve směru z Brna na Prahu komplikují práce údržby. Zavřený je pravý jízdní pruh a naberete asi půl hodiny. Práce na silnici a porouhané auto v pravém jízdním pruhu komplikují dopravu i v opačném směru D1, tedy na Brno. Asi 30 minut naberete mezi 45 a 50 kilometrem. A obousměrně brzdí Pražský okruh. Poskakovat budete u exitu Ořech. Ztratíte asi 10 minut.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
3: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 13. září do Baumaxu v Příbrami.
4: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
4: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
3: Více na baumax.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Atención, señoras y señores.
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
11: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
12: Na kraji zamíchej.
13: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska polojasno až oblačno, na horách má někde pršet, takže pláštěnky na túru radši sebou a teploty od 16 do 21 stupňů. O něco málo teplejc má bejt na jižní Moravě.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Jestli se teď někdy půjdete projít jen tak do lesa a bude tam něco strašně řvát, tak to nebudou sousedka se sousedem, ale pravděpodobně jelen. Abyste rozuměli, teď v září totiž jeleni nejvíc hulákají, tak jenom aby vás to nevyděsilo. Za chviličku zařve do mikrofonu tady u nás na 90ce třeba i Cobain z Nirvány. No a teď to též udělají New Kids on the Block. Michal vám přeje hezké dopoledne.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: To bylo 30 let, kdy Michael Jackson zaspíval tady v Praze, máme toho ostatně plný socialistický sítě, tak můžete klidně taky zavzpomínat na tu dobu a mimochodem na našem Facebooku vyhrát dabový rádio, tak se tam mrkněte, držím vám palce. Jinak pokud jste náhodou nestíhali pondělní speciál s Michaelem Jacksonem, tak v sobotu si můžete dát reprízu tady na 90. od 6. večer. A to vám totiž ještě jednou zahrajeme kompletní setlist pražského koncertu Krále popu. Prostě všechny hity, které před 30 lety na Letné zazněly. Jinak 10. září to máme dneska, ale v tom 96. to už dávno Michael nebyl v Praze. Přesunul se do Budapešti, kde měl ten den své vystoupení. Takže teď takové malé kalendárium Saskie Burešové. No a když král popu, tak k němu zákonitě musíme přidat i jednu královnu, popovou Madonu. A to už za chviličku u nás na Hitrádiu 90.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

Buty a jednou ráno, takhle jednou dopoledne ve čtvrtek na Hit Radio 90. Dneska jde konečně do kin ten dokufilm o kapele Oasis z jejich loňského comebackového turné. Takže na velkém plátně a s vymíchaným, vyluxusněným zvukem. Tak to by mohla být celkem náhrada za to, že nakonec Oasis nepřijeli k nám. A vlastně tedy pravděpodobně asi ani nepřijedou. Britský bulvár totiž někde vyšťoural jejich plány na rok 27 a mají tam tedy pouze a jen výhradně Anglii a Irsko a prý k tomu tři zbylé termíny ve zbytku Evropy. Takže to kino asi nakonec bude prostě muset stačit. Ale zase jen tak mezi náma lepší než drátem do boka.

0: Já jsem si schválně pouštěl záběry z pondělního koncertu Eltona Johna v brazilském Riu. 100 000 fanoušků. Skoro všichni byli ve třpitkách a flitrech. A Elton John na pódiu za pianem v takovém banánově žlutém sáčku. A jak mu to zpívalo? Dokonce 2¼ hodiny zpíval a hrál, to vydržel. Doslova do písmene skoro jako za mlada. A mimochodem v Riu panovaly začátkem týdne velké bouřky. A jako zázrakem se mraky rozplynuly právě s příchodem samotného Eltona. No, měl to prostě vypočítaný, frajer. A nebo možná taky zaplacený. Další devadesátky ty na sebe nenechají dlouho čekat, budou tady Aerosmith anebo třeba slavná Macarena. Jsme Hit Radio 90, tak hezké dopoledne.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Jedna z kapel, co se zastavila letos taky u nás, tohle byly Manic Street Preachers na Hit Radio 90. Ještě než odbije pravé poledne, budou tady taky zprávy s Luckou za chvilku a teď taky aktuální doprava.
1: Doprava.
2: Dobré poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D46 na prvním kilometru směrem z Olomouce na Vyškov havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a policie. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Popojíždět budete i na dálnici D1. Na svém 65. kilometru ve směru na Brno došlo k nehodě osobního auta s dodávkou. Blokují levý pruh. A v Praze ve Velzonově ulici směrem do Holešovic na úrovni hlavního nádraží se srazilo osobní auto s nákladním. Blokovaný je tu také jeden pruh. Zdržíte se tu v dlouhé koloně.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
10: Bauhaus.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
17: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
18: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
19: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
18: Více informací na rekbyty.cz.
19: Rekbyty, záruka kvality.
7: On air, online.
10: online, v DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
20: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Policie vyzvala uživatele systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci školy se žáky a rodiči, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Neznámému pachateli se podařilo prolomit účet studenta. Jeho jménem pak poslal do jedné školy výhružnou zprávu. Případem se zabývá policie. Lanovka na Pražský Petřín začne po 2leté rekonstrukci znovu jezdit a vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 ráno a poté budou jezdit ve zhruba 10-minutových intervalech až do 10. hodiny večer. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický, na programu jsou dnes také pravidelné interpelace. V Bratislavě dnes jednají premiéři Vyšegrádské čtyřky. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš. Očekává se debata o příštím 7letém rozpočtu Evropské unie, o energetice nebo o migraci.
0: Počasí. Dnešní maxima do 21 stupňů, což bude vlastně i zítřejší případ. Dneska tedy většinou bez deště, jenom s polojasnou nebo oblačnou oblohou. Zítra to už má víc pršet, a to hlavně převážně na Moravě.
10: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Mezinárodní den výměny nápadů mi přijde celkem užitečný svátek, tak kdybyste náhodou měli nápad, jaká čísla padnou zítra ve sportce, tak jsem s nima. Velmi rád si to s váma vyměním, tak díky moc převelice. Ale myslím, že to nakonec půjde pravděpodobně i bez toho. Michal Klein dneska výjimečně s vámi, je poledne, tak dobrou chuť.
10: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Robbie a jeho balada Angels, ačkoliv pozor, teď se údajně dal Robbie Williams na taneční hudbu na starý kolena. Byl několikrát na Ibize, údajně tam něco měl dělat se slavným Karlem Coxem. A co jsem z toho všeho tak pochopil, tak by snad každým dnem měl vydat velmi experimentální houseový track. Prostě house music. On tedy vždycky uměl překvapit, to každopádně. Tak uvidíme, uslyšíme, jaký nakonec bude Robbie Williams i s diskokoulema. Diskotéka každopádně i za chvilku tady u nás na 90. bude Tom Jones a jeho Sex Bomb.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
5: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Saša, I Feel Lonely, veselá muzika. Hit Radio 90 má taky svoji hitparádu, o tom asi pravděpodobně už víte. Každou středu večer se vracíme do konkrétního roku vždy toho daného týdne a hrajeme si největší hity z hitparády Eurochart Hot 100. No a pokud jste náhodou včera propásli vydání z první poloviny září 99, tak si můžete v neděli odpoledne dát reprízu. Tentokrát to budou hity od Christiny Aguilery, taky Willa Smitha a nebo Whitney Houston, která tenkrát bodovala se svým novým albem. No a celá Evropa byla totálně poblázněná ze žhavého Mamba číslo 5. A tak si můžete v neděli odpoledne ve 4 taky lehce drsnout. Tak domluveno. No a Cardigans pokračují právě teď a tady na Hit Radio 90.

0: obrovský hit od Randy MC a DJ Jasona Nevince It's Like That. Jo, kdyby už tenkrát existovaly sociální sítě, pravděpodobně by se tam hodně propíralo, že nemoc známý DJ, který se postaral o ten remix, tedy Jason Nevins, vlastně dostal pouze směšný honorář, standardních $5,000. Teď jsou tyhle nezdary, selhání nebo trapasy docela populární na sockách. Každý se tam tím chlubí, co se mu stalo, co se mu přihodilo, tak by ho tam když tak fanoušci taky politovali. Ale faktem tedy je, že to bylo tenkrát od Randy MC hodně nefér, že mu nedali i něco málo bokem navíc. Já jsem si tady pro vás bokem schoval třeba Genesis anebo Celine Dion, tak jestli můžou vejít, tak už za chvilku.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hit Rádiu 90.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Celine Dion už to má vlastně za pár a popravdě, jestli v Paříži předvede takhle All by Myself, tak to bude návrat po nemoci, jak se patří. Za chviličku bude jedna odpoledne, teď je tady aktuální doprava.
1: Doprava. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 na 44. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě nákladního auta s osobním. Blokovaný je tam jeden pruh. Počítejte se zdržením, kolona má asi 5 kilometrů. Popojíždět budete i na dálnici D1. Na 165. kilometru ve směru na Brno došlo k nehodě osobního auta s dodávkou. Blokují levý pruh. A v Praze na Nuselském mostě směrem do centra havarovalo osobní auto s nákladním. Blokují pravý a střední pruh. Tady se zdržíte v dlouhé koloně.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Sluníčko bude dneska spíš za mrakama, teploty do 21 stupňů, na jižní Moravě až 23. Ale to se zítra zase prohodí, páč na Moravě tam má pršet a teploty klesnou i tam. Zítra pouze kolem 16 nebo 17 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak co, kolikrát jste za poslední dobu slyšeli slovo iperit? Já se přiznávám bez mučení, možná jsem to někdy zaregistroval, ale jinak o tom vím stejný prdlajs a kulový, co pan vládní zmocněnec. U nás na 90. nebojte, žádný iperit nebude, ale třeba Mike and the Mechanics. Ti by se tady zastavili a to už za chviličku. No a Michal k tomu přeje fajn odpoledne.
0: Michal Klaj.
2: Hit Radio 90.

Tahle Majkova parta mechaniků rozhodně ještě nepatří do starého železa. Loni oslavila kapela Mike and the Mechanics své 40. narozeniny a snad na přelomu letošního a příštího roku by jim dokonce měla být z brusu nová deska s novým materiálem, což je vlastně velmi dobrá zpráva, a to už jenom proto, že sehnat dneska šikovného mechanika, to je skoro téměř nadlidský výkon. Tak se moc těšíme, to každopádně. Zpěvačka Cher, ta si lehce oddychla a my si

0: Za chviličku povíme proč. Jsme Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
6: Babí léto.
5: Burčák.
6: Skvělé jídlo.
5: Víno.
6: Příjemná atmosféra.
5: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
6: Pohoda.
5: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
6: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
4: Generální partner je Centropol Energy.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Laura to nebyla, jak zpíval zpěvák Nek, byl to syn zpěvačky Cher Elijah, který byl takovým vlastně nechtěným hrdinou sporu se svojí slavnou mámou, která se domáhala soudního dohledu nad synovým majetkem, který teď aktuálně dědí po svém zesnulém tátovi. Ale protože se Cher obává, že by ty miliony nakonec prošustroval za drogy a alkohol, tak vlastně celkem rázně zasáhla. A vypadá to, že úspěšně, alespoň prozatím. Vím tedy, že rodiče by se neměli moc montovat svým dětem do života, ale tady v tom případě, tady bych to asi tak trochu i pochopil.

0: U nás je kanadská zpěvačka Chantal Kreviacuk známá jenom díky téhleté písni z Armagedonu, ale jinak doma v Kanadě má za sebou mnohem více úspěchů. Dodnes vydává novou muziku, letos dokonce vydala celé nové album, chystá se na turné po divadlech a je docela výraznou aktivistkou za boj proti rasismu. No, já k tomu celému dodávám už jenom to, celkem sympatická ženská. No, jeden sympaťák vás čeká i za chvilku tady u nás na 90. Palo Habera a hned po něm vlastně další Ivo Alač. Tak hezké odpoledne s těma nejlepšíma devadesátkama. Mějte se.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova. S Hitrádiem 90.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hoyer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek. Investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hit Rádiu 90 doznívá jeden z nejkrásnějších hitů Roxette z alba Crash Boom Bang, Vulnerable. Fergese ho zpíval 4 minuty před 14. Ivo Aleš už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásný čtvrtek. Lucie má pro nás aktuální informace. Doprava.
1: Na cestě po dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna vás zpomalí několik kolon. První zdržení začíná u Hvězdonic. 10 minut navíc naberete mezi 26. a 29. kilometrem. Následně se zdržíte před Ostředkem na 32. kilometru a v koloně budete popojíždět až po 52. kilometr. Nesouvislé kolony, hlavně kamionů, jsou na dálnici D1 také na příjezdu do Brna od Prahy. Poprvé se brzdí u Ostrovačic na 176. kilometru. A v Praze ve Starokolínské ulici směrem z centra na křižovatce s Rápošovskou se srazila dvě osobní auta. I tady počítejte se zdržením v koloně.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme ji na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
6: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
9: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
10: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.prageboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
18: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
19: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dnes je oblačno, výjimečně se vyskytují slabé přehánky a nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 a 21 stupně Celsia. V noci by mělo být převážně zataženo, na jihu a jihovýchodě s občasným deštěm. Během pátečního odpoledne a večera budou oblačnost i srážky, kde zůstanou ubývat. Nejnižší noční teploty 14 až 8, nejvyšší denní 16 až 21.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Asi ještě plánujete nějakou dovču nebo minimálně víkendovou cestu, třeba už o tomto víkendu, tak co takhle zkusit najít tu modrou savanu, o které budou zpívat i Razor teď.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Na Hitrádiu 90 Inner Circle Games People Play. No, děti si dneska hrají především s mobilem a podle dnes veřejněných výsledků průzkumu 3/5 z nich cítí velké napětí, když to s nimi rodiče řeší. A víc než polovina by uvítala nekritický zájem o to, co na telefonu dělají. A právě tento způsob je prý dobrým základem k bezpečnosti dítěte v online světě. Každodenní rozhovory s rodiči o tom, co je na telefonu baví, bez výtek, zákazů nebo nastavování limitů. Tak jestli tohle zvládnete, máte na půl vyhráno, ale co si budem, toho strachu se asi nikdy nezbavíme, že jo? To je prostě život. Jak bude za chvíli zpívat Desiree na Hitrádiu 90.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort-group.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hitrádio 90.

Saš. Encore une fois na Hit Radio 90. Zhruba za půl hodiny se celý svět dozví, co Spice Girls tedy naplánovali na dnešní třetí odpolední našeho času. Na Hit Radio 90 sledujeme celý rok pečlivě, jestli fakt teda nakonec nepřijde oznámení o nějaké speciální akci k 30. výročí, nejlépe k nějakému turné. A přestože to vypadalo, že už nic nebude, tak možná teda právě dneska. No, i když fanoušci pečlivěji luštili to, co mi taky přišlo včera mailem, kde běží odpočet a je tam nová verze inzerátu, který dal Spicey dohromady, našli, že ve videu, které k tomu vzniklo, leží ty noviny na schodech, kde se natáčel videoklip hitu Wannabe, a taky víc rozebírali tu poznámku, že nebudou potřeba noty, ale vinylový nebo CD přehrávač, takže to spíš než na koncert nebo na turné vypadá na nějakou reedici debutového alba, které by za 9 dní mělo těch 30 let oslavit. No ale dozvíme se tedy přesně ve 3, já vám to samozřejmě potom taky sdělím, až doděláme to naše 3 ve 3, naš pravidelný pořad. Teď si ale dáme taky Michaela Jacksona, se kterým jsme tady trávili celé pondělí. Tady jeho Black or White na Hit Radio 90.

0: nevystoupila v České republice a já si strašně přeju, aby se to změnilo. Texas, Say What You Want. Právě teď doznělo na Hitrádiu 90 a já jsem tedy řekl, co si přeju. Mnozí bychom v Česku rádi viděli znovu obnovenou kapelu Oasis, no ale než se tak stane, tak na ní můžeme ode dneška do kina. A brzy taky na další dokumenty o interpretech, které známe z vysílání Hitrádia 90. O tom budou naše dnešní 3 ve 3, do té doby třeba Nick Cayman nebo Aha.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Na Hit Rádiu 90 jsme se dozvěděli, co jedna malá holka ukázala jedný malý holce. Takhle kránu. Martin Kučaj a Prout nám to prozradili. 6 minut před 15. za chvíli 3 ve 3. Ale ještě předtím taky něco od Lucie. Aktuální informace ze silnice dálnic. Doprava.
1: Kvůli dopravnímu omezení počítejte s komplikacemi na dálnici D1 v obou směrech. Ve směru do Prahy se zdržíte asi půl hodiny mezi 62. a 55. kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna se utvořila kolona mezi 27. a 50. kilometrem. Tady se zdržíte asi 50 minut. Nesouvislé kolony hlavně kamionů jsou na dálnici D1 také na příjezdu do Brna od Prahy. Poprvé se brzdí u Ostrovačic na 76. kilometru. A v Praze na Štefánikově mostě se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte i tady se zdržením v koloně.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
14: Devadesátky.

0: počasí.
1: Dnes máme převážně oblačno, výjimečně se taky vyskytují slabé přehánky, nejvyšší teploty mezi 17 a 20. V noci a ráno bude převážně zataženo, na jihu a jihovýchodě s občasným deštěm, během pátečního odpoledne a večera pak budou oblačnost i srážky ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 14 a 8 stupni, nejvyšší denní 16 až 21.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Od dneška máme v kinech skvělý film Oasis Don't Look Back in Anger. A co bychom byli za 90kové rádio, kdybychom si tedy dneska nezahráli tu titulní písničku z něj. A rovnou ji doprovodíme hitem z dokumentu, který bude v našich kinech od příštího čtvrtka, konkrétně Bára Basiková. A protože se taky blíží koncertní film George Michael The Faith Tour a nedávno se u nás promítalo i Wham! 10 Days in China, tak si dáme něco, co zaznělo v obou, ale dáme si to v 90kové verzi. Tady jsou tedy naše dnešní 3 ve 3.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hit Radio 90 George Michael a I'm Your Man 96. Nová verze písně, kterou nahráli Wham. A byla ke slyšení jak ve filmu Wham 10 Days in China, který už se v našich kinech letos promítal, tak by měla být brzy i ve filmu George Michael The Faith Tour, který uvidíme od 5. listopadu. Už od příštího čtvrtka uslyšíme v kinech i hit Souměrná v dokumentu Bára Basiková a ode dneška Don't Look Back in Anger ve stejnojmenném filmu o návratu Oasis. To byly tedy dnešní 3 ve 3.
1: 3 ve 3. Na Hit Radio 90.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Taky nám teď Ricky Martin na Hitrádiu 90 mohl zaspívat Undo Stress Maria, když už teda víme, co odpočítávali Spice Girls. Dneska v 15 hodin našeho času neoznámili koncerty, jak jsme si mnozí přáli, ani nějakou speciální reedici debutového alba Spice, které brzy oslaví 30 a typoval jsem to já. Ale na 6. listopadu naplánované vydání kolekce singlů, a to buď na 14 CDčkách, anebo na 14 různobarevných vinilech. No, taky dobrý, třeba fanouškům pod stromeček, ale to turné by asi bylo lepší, že jo?
1: Hit Radio 90.

0: Měl objevit i Digital Ozzy, který vyjede prý na celosvětové turné a bude jako interaktivní avatar komunikovat v reálném čase i s fanoušky a reagovat na ně Ozzyho typickým humorem a stylem. No ale ti nejzarytější fanoušci by se asi přáli, aby to bylo Ozzy samotný, což se jim už bohužel nikdy nesplní. Teď jsme si na Ozzyho zavzpomínali i na Hit Rádiu 90, jeho asi tím největším hitem. Za chvíli třeba Simply Red nebo DJ Bobo.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme,
5: vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování Krbec CZ. Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: 90 jsou zpátky.
10: Hit Radio 90. 90.

0: Co má pro nás nového kolegyně Lucie? Doprava.
1: Kvůli dopravnímu omezení počítejte s komplikacemi na dálnici D1. Ve směru do Prahy se zdržíte asi půl hodiny, mezi 61. a 55. kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna se utvořila kolona mezi 21. až 50. kilometrem. Tady se zdržíte více než hodinu. Nesouvislé kolony jsou na dálnici D1 také na příjezdu do Brna od Prahy. Osobní auta budou popojíždět mezi s tím 78. a s tím 96. kilometrem asi půl hodiny. A s kolonou počítejte i v Praze ve Strahovském tunelu. Ve směru k Barandovskému mostu bourala 3 osobní auta.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
12: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
11: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece Hermann.
12: Hermann. Jistota na celý život.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: V noci a ráno by mělo být převážně zataženo, na jihu a jihovýchodě s občasným deštěm. Během pátečního odpoledne a večera pak budou oblačnost i srážky ubývat. Nejnižší noční teploty 14 až 8, nejvyšší denní 16 až 21.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tolikrát jsme v 90kách přemýšleli nad tím spojením jména Eiffel a čísla 65, s čím to tedy vlastně může mít souvislost. A ono to byla naprostá náhoda. To Eiffel vybral počítač ze seznamu, které skupina navrhla, ze seznamu jmen, které navrhla, no a to číslo 65, to jsou první dvě číslovky z telefonního čísla, které kdysi nějaký producent připsal k tomu jménu Eiffel a utrhnul ten papír a na tom papíru to zůstalo, takže takhle prostě vznikl název kapely Eiffel 65. Nic podstatnějšího zatím nahledejme.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Sheryl Crow netrpělivě očekává vydání svého nového alba Pick You Up, což bude 9. října, tedy za měsíc. Obsahovat bude pouhých 7 písní, ale i tak se na to hodně těšíme, protože Sheryl nikdy nesklamala. Teď jsme si na Hitrádiu 90 zahráli největší hit z toho jejího prvního alba. No a za chvíli Přátelé, pro které kdysi Sheryl odehrála soukromý set po natáčení poslední epizody.
1: V Lidlu jsou ceny v

0: Lidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Looking for Love. Karlův most v Praze teď momentálně asi není tím nejnavštěvovanějším v republice. Na Žďákovském přes Orlík je v poslední době mimořádné množství lidí jezdících se podívat, co odhalila snížená hladina vody v přehradě, tedy všemožné dávno zatopené domy a hřbitovy, zbytky bunkrů, staré jezy a i ty zlověstné sudy. Tahle ta výstava odhalených objektů je tedy fakt hodně lákavá, ale Povodí Vltavy prosí, aby lidé nevýjížděli na pozemky, které jsou běžně vodní plochou. Pěšky tam úplně v klidu můžou. A my si teď můžeme dát Bon Jovi na Hit Rádiu 90.

0: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Už víš, co máš s tím ramenem?
2: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
1: Takže musíš zase někam jinam?
2: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
1: To bych taky potřeboval.
2: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: One time, two times. Fugees, Killing Me Softly na Hitrádu 90, 8 minut před 17. Je čas na naše dvě Lucie, Vytvarovou s dopravou a za chvíli taky Daňkovou se souhrnem zpráv. Doprava.
1: Kvůli dopravnímu omezení počítejte s komplikacemi na dálnici D1. Ve směru do Prahy se zdržíte asi 40 minut mezi 64 až 55 kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna se vytvořila kolona mezi 17 až 50 kilometrem. Tady se zdržíte téměř hodinu a půl. Nesouvislé kolony jsou na dálnici D1 také na příjezdu do Brna od Prahy. Osobní auta budou popojíždět mezi s tím 78 až s tím 96 kilometrem asi půl hodiny, nákladní déle. A s kolonou počítejte i v Praze ve Strahovském tunelu. Ve směru k Barandovskému mostu bourala 3 osobní auta.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Pamatujete si?
7: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
8: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
7: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
8: 12. září, Johan V. Třebívlice.
7: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Léto ve Žlutých Lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté Lázně, i zima tu stojí za to.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Řidiči by se mohli od příštího roku dočkat dálniční známky, která by platila 24 hodin od zakoupení, nikoli jen do půlnoci daného dne, jako je tomu teď. Počítá s tím doporučení sněmovního hospodářského výboru k vládní novele zákona o pozemních komunikacích. Pokud by Česká republika měla zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, tak vláda okamžitě zakročí. Řekl to dnes ministr průmyslu Karel Havlíček. V tuto chvíli stát situaci sleduje. V neděli začne měsíc dobročinné závěti. Koalice za snadné dárcovství chce dárce a dárkyně podpořit v tom, aby sepsali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace. Lidé za loňský rok v závětích odkázali na dobročinnost desítky milionů korun. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno. První prezidentská knihovna. Havlovo jméno instituce užívat nesmí. Nemá k tomu souhlas první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla.
2: Počasí. V noci a ráno by mělo být převážně zataženo na jihu a jihovýchodě, ještě s občasným deštěm, během pátečního odpoledne a večera pak ale budou oblačnosti srážky ubývat. Nejnižší noční teploty 14 až 8, nejvyšší denní mezi 16 a 21.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: A teď už je před námi na Hitrádiu 90ka vlak, ve kterém je dostatek toaleťáku i pro předsedu sněmovny. Runaway Train kapely Soul Asylum.
0: Ivo Alač, Hitrádio 90ka.

0: Mabel Disco Disco na Hit Rádiu 90, něco k tanci. Už moc není k tanci to, že dneska bylo oznámeno, že novou lanovkou na Petřín se cestující poprvé svezou 22. září, tedy za 12 dní, ale taky, že ty jízdenky zdraží na 100 korun. Tak z něčeho se to prostě musí zaplatit, že jo?
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let s

0: V Příbrami.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

Tohle byly Lightning Seeds, The Life of Riley. Blíží se náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90, ale nebude z toho dlouho očekávaného dokumentu, který má dneska v našich kinech premiéru, protože jsme si tu titulní písničku z Oasis Don't Look Back in Anger už zahráli mezi třemi ve tři. Mimochodem Oasis teď řeší i blížící se aukci unikátního archivu zvukových nahrávek, živých koncertů, zvukových zkoušek a soukromých rozhovorů mezi oběma bratry. Pořídil je dvorní zvukař a do aukce je dal jeho syn. Právně by to mělo být ošetřeno tak, že nový vlastník nebude moci nic šířit, už vůbec ne něco komerčně vydávat. A bude to vlastně jenom mimořádný kousek pro nějakého velkého fanouška kapely. Ale nikdo nikdy neví, takže obavy jsou asi na místě. No. Bratři Gallagherové to dokonce označili slovy It's no good, jako teď depešáci na Hitrádiu 90.

0: Tohle byl s menším zpožděním náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. Píseň Weird od bratrů Hansonových se objevila v závěrečných titulkách rodinného filmu Pidi lidi, který do českých kin vstoupil přesně před 28 lety, tedy 10. září 1998. No ale co se děje v Česku teď? V dopravě, tak to už ví naše Lucie. Doprava.
1: Kvůli dopravnímu omezení počítejte s komplikacemi na dálnici D1. Ve směru do Prahy se zdržíte asi 40 minut mezi 62. až 55. kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna se vytvořila kolona mezi 13. až 51. kilometrem. Tady se zdržíte více než hodinu a půl. Nesouvislé kolony převážně kamionů jsou na dálnici D1 také na příjezdu do Brna od Prahy. Osobní auta budou popojíždět mezi stým 78. až stým 96. kilometrem asi půl hodiny, nákladní více než hodinu. A na dálnici D2 na půltém kilometru na příjezdu do Brna od Bratislavy se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte s kolonou i tady.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Mami, já mám řidičák.
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
14: Atención, señoras y señores!
15: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
14: Yes, so.
15: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
14: La Tropical!
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
3: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Devadesátky, nejlepší

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jasko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hojer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek, investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech kupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
6: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiráje.cz.
11: Bude vejdán.

Rádio 90. 90 non stop. Yo, VIP.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v DABu.
2: Hit Radio 90.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
13: Babí léto.
12: Burčák.
13: Skvělé jídlo.
12: Víno.
13: Příjemná atmosféra.
12: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
13: Pohoda.
12: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
13: Více na legendy v Třebívlicích.cz.
12: Generální partner je Centropol Energy.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátka? Hit Radio devadesátka.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Radio 90. Hrajeme vám 90. Non-stop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Radio 90. Devadesátka.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.